0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Zromadny wubedżowanski cuk wonjowych łobornikov ze Sarnian a Rožan taje piatk večer w Sarnianach najspěšnější hašenski nadby pokazał, a to z časom 26,57 sekundou. Druhé miestno w obsadzichu smerdečenio a ceče łobornice z Wotrowa. Wotrowčan Elias Kreuz.
2: Ja so muss mein Mustwom rytschau, muss man jahres pokojom, žane zmilke nis mutska milni, borene čas mamo, a so hiszcie noačka so mutska mamo, a tu smo kus trenovali, a tu je to fajnčino.
1: Nováčk by Peter Hajdan. Prýni raz zasadžené, prýni raz je so šo poradživo. V Sarnianach by so sedom hašenských cukov obdželivo. Sokorový turnier v sobotu v Sarnianach je kvartet z Rožanta dobyl, cukaj Sarniany Modžina a Sarniany Staré Kněze v obsadžištaj místně dvaj a cí. Ravo je tam sedom mustvou. Koniacy sport, dwójne dobycze, Svečeštaj čera w Langen Strigesu, Křesťan Zárodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec. Wobaj běštaj so na sakskich mištorstvach w mnohostronskim míchaniu we wotevrenej starobnej klase zapisavoj. Dwójka Křesťan Zárodnik a Valach Veritas udobještaj si titul sakského mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakrytz titul vicemištra. Koparske úsledky dybkové ry. Prýni FC Nürnberg Dynamo Drežďany 3-0, FC Energia Kočebus Hannover 6-90, 3-1 a Budesa Budešin FC Eilenburg 2-5. Koparske úsledky pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Bázlice 3-2 a Sokol Ralbice Horky Heidenauske Sportové Tvorstvo 0-2. S tým sú Sokolio hižo zaso z krajného pokalného kova won. Koparske úsledky přihotovanské ry SJ Kruščice, Športové tovarstvo Klitno Hamor 2-1, CC Roto SJC David Žur a Gabriel Zárodník. Haselbachtal SJ Kruščice druhé mužstvo 2-0 a Športová jednotka Nebelčice, Športové tovarstvo Drevnica 1-2, Denis Wagner by za Nebelčanov 1-0 celiu.

W Zabrodze, niemste Zabrod, maja serbske nauški tež přichodze kruček vjesnemu živenju słyšeć. Vjesne towarstwo Zabrod 2025 je menujce netko čvon domoviny. Z tym chce towarstwo tradicije, kajž napríklad samprowanie, abo tež jutrunny vojn, dôvodobne zakovač a podpierač. A tež za najmočich je tam nešto planované na regionalnym ubiedžovaniu Kubi Krone, kulturno Ruma Honja Vužica, Delňa Šleska, je to vlastne menujúce 1500 euro metovanských peniaz to bylo a s nimi má som jezdrujím rejovanská dživornička se sarbskými rejami za dječi zapačič. Nimo toho kúpia, vodeče nimo toho kúpia mobilné boxe za hudžbu a za moderácie za radovaniu. Zcova je zabrodža runie to ištolus od dječace biblioteky hač k ponoveniu gmenského domu. Viesne to vlastne praji, tuto mnohé projekty pokazuje, što je možno, kde som noze raz zhromadne krátu přijmaja.

aj pri ní pokiu za džencnejší večo, s če hunie do toho za je Maria Matce naspievová, ižo svišeli dženca večo. Zatkula bič, volejbul v Rožinče. Dalšie pokiaľ netko ešte za vás mám v Srbskom muzeu Budešinia. Budešinia poskyča juce od rana, respektíve do podňa 10, či ťač do napojenny. Posledný prozninský poskytk za šklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam v osebitú umielskú techniku. Tak za nastanie na šklince potom hotová molovanka. Dzieci v odsetom net môža sa za to ešte přizeviť pod ticket@zorbe6-muzeum.de. Tež v Srbskom šulskom muzeju v Stroži maja juce ešte raz prozninský poskytk pod heslom Lečo, Svunco, Party. Tam pôjde vo partie a šo, što ješ za to trebače, tu klinči zajímavé, na kujíž de pac to převede nepřeradži, proša tam tež vo přizevenia, miestna sú na 8 dzieci obmezované. Všetci učorio, kúborio, kajštejš, nedeši a přichodní pedagógojo sú juce večer šestčich na Božomšu do Rožanta přeprošení, pokém šach přizamknie so rozmova na zahodže. Štúj sa za archeológiu zajmuje, môže juce večer kamienčanským elementáriu, takým tamnejším západno-úžickým muzeu nimo poladač, tam pôjde od večer sedmých vo studňu Gestovic. Archeologaj z krajného zariada za archeologiu přitom ujasnitaj, što tuta namakanka v času přednedže cia po 10 letami přeradža. Tak, daleko potekím jenom šnikotré pokyvy za přichodné dny. Převele nie je los, ale no aj, tež raz poriadku posledným poznickým týčeniu. Kotko, pod si bydlky na šestie.

0: spela Cupping, to bi je z Sober, oj, teži žo, to je što let, stare tutun, titul. Nitka je šešč do šestčih, če dale z nabožnim svojom.
1: Nabožne svojo.
0: Kiš svišime dženca od Klaudije Heduš cenije sore.
2: Dopomnju se išče derje na vone svunčne džen, jako sem so s pestovarskimi džičimi do bliše je v okoline podava. Vukođovanje vokoho lisnoho hata biše runje to prave za odpinanje a odpočovanje. V obkeđbovahme, kak so svjetvo svunčnih pruhov tu a tam pšeštome vama, na čistu vodu pada, kotra so zvaha od lohkoho vicika pohibuje. Mjestom, za vobdživam z čiha tute krasne přirodne dživadjelenje, vova jedna holčka z napšečivneho pšiprioha, pojče raz pješne sem, to tak vulkotne vupada. Svunca svieči na vodu, a pruhy so po vode pohibuja. To drbiče vidieč. Votud tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa mestejo. Zoby holčka to přepruhovala, so ona k nám ruči. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivou na živenie, na svet, na vieru. Mnoho pruhov vama so z jednoho svetva, rika v spive, kotre šedito Trautwein ze švedčiny přeložil. Dále tam rika, naše svetvo rika Kristus. Mnoho pruhov vama so z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je vobdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dečimi.
0: To praj Klaudia Heduš cena z hore, čen si šim nabožnem svoje, nadavku a zamojtosti pačanskeje vosade. A netko zaspiva nam ešte Eva Maria Pikotova, a potom bude i Žoš Hestčich.

0: No hej, lube dzieci, runie menjach, so wjazamy swoje kopaczki. No hej, hej, ale na drugiej stronie też nic, ale poskajcie celi jedno resami.
1: Dobre ranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobre ranje, Beno. Što da debi za mnu bić? Ty nikak hinkaš. Si se zraniva? Nije te ja. Mam jenoš brutalneho gocora myškach. A palce me tež bola. Najskirje za mne tutun tyčin trening vupadne. Chceš trening vupadne stać? To teraz cywa njenže.
1: Ojej, što da sekund tyčina jenoš činiva?
2: Kopaj curawa.
1: To sme to lašice. Sobotu mech miru.
2: A po tuti, nese hieši teka sprutzna bua. Moj vu Jan jeme čera sobu zau, na beach sokorue turnier dodreždan. Beach sokorue turnier?
1: Při beach sokoru, sokopajnca na pisku raje.
2: Ja vim, što to je, te mudračko. Ale nesem vidjava, so by konstitina teki turnier vidrežanach. Hevak byš tam tež sobu rawa. Ne, ne, to by turnier profi jo. Smoj tam z vujom přiladovač byloj.
1: A ty si tam tak jara přiladova? Zoči netko noze volitej?
2: Ha, ha, Beno. Vojtala vystaj, zo rade ne přiladuju, kak druze raja. No, a mejachu tam tež jedna rajniščo, džiš sem se moja sama vuspytač.
3: Cool. A kak to by?
2: Tež no se raz pytala spěšne po přibrehu běžeč, potom vieš, kak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosse do bule kopaš? Bies dživa, zoči palce bolo.
2: Ale při být sokoru, dole bul tak tvrdě naklumpane nie, kaž hevák. Když to nese zvučená, to při už jim pytneš. Vosebě na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bula kopaš. Tam si spíšne odvučíš, skýku cilič. Och, bych smerč rádu tež raz být sokorova. Šo je na to vůsme rene, zo spěšnýšo tam a semže. Mienče rajnýšča, mienje rajarjo, kručery a žane vůlge přetornenja.
1: To klínči, jako by nastaj nošči action rajnýšču knižíva.
2: Haj, a vosibě bada tam tohodla vo viele viace rotu. To je paradís, za načby horky. Ach, teja, ty by najskýre hinakrečala, tyž by netko mojej noze myla. Ja znajmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

0: Ihr Napo sät mich.
1: Serbski Rozwus. Povijesce. Studio Milan Greulich.
2: Vužisku kupiel ve vojarecach 15. augusta na tydzień je zauria. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. S tobo maja so vauki ve zaunach svuporedžič. V svojbnym pulu cedža dôžky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zajšvých letach je miesto vojarece s pomocu penes za strukturnú zmienu hižo jace hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanirovanie. V Popice nad Spreviu přebyvá od čerošeho 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V liesnym šulskim dome cedža hač to piatka z nimi Várič, s dobom planuja filmové večer, lievové vojen a vopetaja serbski šulski muzej ve Stroži a budiski serbski dom. Towarstwo liesnych šulskich domov budiskim v okresu tute serbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a serbsce vukniace dzieci lieca prvný kroč zariaduje. Niedže 1500 v opetovariu bieše konstydženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před posta letami bych uvesnenio po liet žesatkach přestavky prvný vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturny program, v kotremž zladovachu na započatki v NDR-skim času. S tobom zarejovachu dzieci a skupina Line Dance rejovarko ze Smerdžaceje. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival uhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 ľudí. Konc týdenia vuklinča v Radvorju s hudžbným doplňom s kroščanskými dujeremi. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizátorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 123 muži môže so vobdelič. Dobia pak serbsce moc, dokelč bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač to konc augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od prinieje do 8. meje přivozme. Za to vodieža ve cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovist, že kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To je tropická noc s 20 stopnimi a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-6 a 20 stopňov, v Vojarecach 24. Čenca vodňo zaso veľa svonca a sucho večer snáč lokálne nevedra, cíce či do 32 stopňov.
0: Na bučach našej končine dáleš ho pri starým, štož reka, žane háčenia, žane vyskače, ale viezo môžu sa to bio rania zmenič, jeli potom niečo uľadače, prizoča sa rádo polanajú, kaž predsa pak telefonistce, abo zbovesču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. Milana Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: No dom je 4 minčiny, pana posedmých, dáleže ze Zuzanu Klimšes. Čia tu balkón.

Srjedu večer so bolat smirs vunco vudani. Vezo pak jenoš s kmanymi škitnymi naočimi. Nad Nemske budže menujce džilne začmiče svunca vidžeč. Štryka mesač k sunje so pšet svunco a vulki džil svunca zakrva. Večer krotko povosmich vočakuja veršk. A to Nemski centrum za astrofyziku DZA s partnerami tež vosvedči. Bebe vodže napšikvat smeja sredu od poponja štyrioch při veži při Češke horie svojbne svedžin s teleskopami, eksperimentami a lajfúčbu a tež při krabatu mnie čornom komcu smeja to runia od poponja štyrioch svojbne program ko vokuo astronomie a vopkečvoania svunca. Tam přenesu potom tež na vulke pfachče totálne začmiče svunca, kýž budže ve Španijskej vidžeč. Zastup na vobemaj miestnomaj je darmotný. Dalše pokyvy za dženca, júce a sriedu mám nedom potom, zo je Ed Sheeran dospieval za vás. Cibylky na sedomie.

Dženca za jaso Birmingham je v Veľkobritanijske Európske mištostva lohko atletice a direktne na prvním ubeđovanskim dňu padnú prvne rozsude, prvne medalje so vúdžela. Nemské voči miria sa Dženca predovšem na olympijsku dobečaku v Kulostorku je misi Mabry v Parízu 2024 je ište pod jej holčacem jenom Ogun Leje nastupiva a překvapiace zvoto dobyva. Kvalifikácia započne so Dženca Peč pona po 12, potek im krotko do přípodňa, finále večo krotko po 8. Napiate bude tež na Bihanskej čarie, předběhy přes 100 metrov žono z Gino Lückenkemper startuje Peč dona po 1. Po finále potom je za 10 podživečich večo zaplanované a finále za Česač do jednačich a dalše rozsudne padnú napríklad v Kulostroku muži, v 5000 metrach muži a v 4x400 metrov mixed štafli, ale to bez nemského občelenia. Nimo toho steja mezurím tež předběhy ženom přes 30 metrovský bier se zadžiokami na programie, tam štartuje za Nemsku Geza Krause. Hač do nedžele sú fenojo lohkoatletiky po takým derie zastaraní, Dženca hižo se zajímavým zázběhom. Hoj, vúsledky zajšvého konca týdženia nastupajú šport, svišim nedom po příšerné hudžbě, to ríka za 2,5 minčinu.

0: Iggy Pop, yeah, das bewau aste mir, napo was mich.
1: Serbski Rosvus. Povijest će. U studiju Milan Grojlich.
2: Wužijsku kupel ve Vojarecach 15. augusta na tydzień jej zaurija. Kaž jedna čel kupele praji, ceža tam jednu ze zaunou zanirovač. Zdobo maja so vauki ve zauna su poređeč. V svojbnym pulu ceža dvožki reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšuch letach je miesto Vojarece s pomocu penes za strukturnu zmienu hižo jacehač 24 milionov euro do kupele investovalo, mez druhým za energetiske zanirovanje. V Popice nad Spreviu přebyvá od čeroša 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim domie ceďa hač do piatka z nimi várič, s dobom planuja filmové večer, lievové vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov v budijskim okresu tute serbsko-rečne lievo, zamačano-rečne a serbse vuknjace dzieci lieca prvni kroč zariaduje. Niedzie 1500 opytowariu bieše konstydzenia na wesnym svedzeniu w Sernianach. Tam svedczachu małe jubilej, przed posta letami bychu wesnenio po liečesatkach przestawki prini wesne svedzen organizowali. Czera poponiu miechu kulturny program, w kotrym zladowachu na započatki NDR-skim czasu. Z tobom zariowachu dzieci a skupina line dance rejowarku ze Smerdžaceje. V Radvorju je Možina svoj piaty barový festival vuhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konstedženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s krosšanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižario klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvosa organizatorio tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Drbia pak serbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze serbske reči. Hač to 11. augusta TCM přizivenia za jezbu klietu od prinieje do 8. mieje přivozmie. Za to vuleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posudy. To bych upovest čekiš na makače tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vodňo zaso veľa slunca a sucho, večo snač lokálne nevedra, cíce či do 32 stopňov.
0: Na pučách naše končenia sa dále ničo nestavá, šo svobodné. Žane hačenia, žane vyskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa, do týdženia se serbským rozvozom.

Zaputnikowane křižerjo kletu doroma je hišče dosć svobodnych miestno, kajž sče našich povestčach runje slyšeli, a tež za vulec serbske dekanatnie Modžine je hišče dosć miestno. Znamenča, jeli chceče so přizivič, mili to hišče Dženca Činič. Lica bunže zromane vulec nedželu 13. septembra do Šprovio pola Hamora. Tam bude napredu zromane nešport danišej cirkvi a potom přizamknie so čomikovanie do nového miesta Šprevia. Tam potom vulec s grilovaniom při rulec mne uklinči. Kajž prajene zajímce mili so hišče Dženca online přizivič. Link je pod www.posu.de vozivjene. Dalše pokyvy terminového razu mám nedom po příchodnej hudbě za vás.

Hej, Anietko, so je na našich pučach tola niešto stavo, a to mienujúce nezbožo na křižovanišču Zecach. Sucha sámskoho rozvoza je nám je vozebiu, vútromne džak za to. Kak jara je resvo, ač so křižovanišťo zaurie, vám dotal riec nemôžu, jeli mám ďalšie informácie, vám viezo nedom z džilu, ale dživajče na kvíždy pat na to, zo je sa tam v Zecach na křižovanišťu nezbožo stavo. A nietko kajš slúbené ďalšie pokyve. Lečo svunco party, reka juce Sámskim šulskim muzeju Stroži. Poslední prozinský poskyt, kto tam je, vod do plňa džesačich, do popolňa cioch, bunže vo partie, a šošto iš za to trebače, moj to klinči, zajmové, na kujždy pad pak, to převede nepřeráči, tu iš zvostrenie to překvapenka, proša vo přizivenie, miestna sú na 8 či či vo obmiezovanie. Tež Sábske muzeu Budyšinie má juce ešte raz pozinský poskytk od rana 9. až do připodňa na pojenej pod tesvom zašklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam osobitú umielskú techniku, tak sa nastane na šklince hotová molovanka. Džiči od 7 let môža sa za to ešte přizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Všetci učerio, kubvario, každý šniedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer 6. na Božom šudo Rožanta přeprošení, potom šizampne sa rozmova na zahodže. Štúso za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, po takým tamnejším západno-úžijským muzeju nimo poladač, tam ponže od večera 7. vo studniu Kestovec, abo Gestovec, archeologa iz krajno zahriada za archeologiju, při tem ujasnitaj, što namakanka vo času pred nieče 3,5 letami přeradži. Sredu večer so mesač parcielne pred slunco sunie, a to DZA s partnerami Sveči, v bivej vodže zmeja od popolňa 4, při vieži, při Češke horie, svojbne svedžin, s teleskopami, experimentami a live fučbu, a tež při kravatovom menie čornom komcu zmeja to runia od popolňa 4 svojbno program ko vokuvo astronomie a vopkeđovania slunca zastup je domotné.

0: Sobotu je so mjezynarodny letni kurs za serbsku rieč a kulturu zakončio. Kursisča podachu so potekim po dvemaj nežlomaj za so domoj. Kuždy raz su to šelake puče, kiž vjedu zajmcu do Užice. Leca bieše jeden z nich Šimon Hertl, kiž študuje vak Praze. S 22-letnym z serbskim pokadom je Beno Šota porečal.
1: Užte praju mače serbskich predovniku ve Frankenthalu. Kak šu to zvišči? Ja so to svoje dale damo, kaž čo to vičal?
2: Hej, to je tak nekak bylo znaté sej myslu a tež moja pračeta je písala nekajke svoje dopomienky tež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila a je tam do toho časa predihače do Drežďan se svojim mužom Čečanila živa byla.
1: A pala vás je tež tak, nekje zo so doma rečalo pravidone serbste?
2: Hej, ja se svojim nanom reču serbste stajne. A môj nane tež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zoči rozumia derie serbsce, ale zvieča nereča.
1: To bieše zaujšte potom tež příčina, ja mením vôzno jara derie serbsce rečiče, ale zaujšte tež tá příčina, že pon to poupši se stajkým kurzom a potom na koncu snáno jeli so poradžite se s certifikátom.
2: Aj, ja som chcel tu na kursi ječ, že bych navúknil liepie tú serbčinu, to je odlazo, když inoš tak ledu aj. Mie so bol rečiť aj tak viezo, to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny, tiež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nic, nie sem priniera svoje Užice, zvieča tak junu abo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prieni čas stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, abo ze Serbami, abo dokoľ okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavieče by chcel hustíšo do Užice prieč, napríklad sa na skáčovanku poľadať, čo bo tak. Takže bych zeznal nekakých samstne starých ľudí, tohle za tých, čo znajú, tak zvyča sú tak podobne, kaž moje staršie, abo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho sam s ním starého hádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárom abo s učerom ve Užice byč. Ale to pak ešte neviem, či nieko 3 leta štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechy. Přijú dále a snadno sa je potom za svoje Užice juno vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Šimon Hertl je svoju serbštinu na feriálnom kurzu Budešinie polepšil. Mode Čech mieše serbských predovníkov Frankenthalu Pola Biskopic a Beno Šota je so z ním rozmovial.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Klaudija Hedušce nás hore.
2: Dopomňu se ešte derie na vone svunčný džín, jako som sa s pestovarskými džičimi do bližšie okoliny podala. Vukodžovanie vokoho listného háta byše rúne to pravé za odpínanie a odpočovanie. V obkýčbovachme, kak sa svetlo svunčných prúhov tu a tam přeštomy vama, na čistú vodu pada, ktorá sa zvaha od lohkého vícika pohybuje. Miestom, za vobdživam zčiha tute krásne přírodne dživadelenie, vova jedna holčka z napšečivného příprioha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu a prúhy sa po vode pohybuja. To drbiče vidieč. Votud tež celé vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, sa ona k nám ruči. Zdá pak sa je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svet, na víru. Mnoho prúhov vama sa z jednoho svetva, ríka v spive, ktoré šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúhov vama sa z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektívy je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žôvo svetva. Na mnohých blakách sa vone vyšči. A drude samo tak přemožace, sa krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem v okomiku s dečimi.
1: Praje Klaudija Hedušce na nabožnom slovie, nadavku a zamojitošči bačanskie vosade.

0: Polícia z G.
1: Ve vulkim veku ve su sobotu vodnio kemper pokradneli, bydlenski mobil je nedže po 100 000 euro hodne. V obsidžerio pak dostanu kemper boze ročo, polska policija je jun blisko lešnje v Polski namakava. V Irgersdorf je pola velečina je 66-letne pjatk poponju štom puščil, tu nije na milino vod při dome padnev a jun rostornev, na to je so blak lesneje pude počal palič. Vohňová vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. Ľudí na e-skúterach policia posledným času rade kontroluje, spravom však nikoci z nich žane zavestčenie nímaja abo sú alkoholizovaní po puču. Ve Vojarecach sú čera ráno zaje 16-letnú holcu na takým elektrickým rolohu zadžažili, ona mieše 0,6 promilu a drbitu šnitko pokutu zafačič.

0: on je zbožil při oj, kaj to menuje, při štompuštenju jsme runě slyšeli v policajském reporče, ale najviac se nezbožil, stává se při jednorých dživách domácnosti. Husto jsou to maličkosti, to se například při varenju rizneš, ale to může tež kytro strašné byč, kajž pokazuje fenomén tak menovaně avokádové ruky. Što se o tom dženca ráno čítal, Milano?
1: Hej, agentura DPA rozpravia vo tutem zjave, napríklad, že univerzitné kliniky Schleswigsko-Holsteinskeje v Kielu. Loni mejachu tam 21 čipádu zranenia, kotrež lekario miestem avokádovú ruku menuja. Špecifické rane, kotrež nastanú, když so při rozkraču avokádu rieznieš. Ľudžo džerža ju v ruce a když so při kraču nož od počky odsunie, rieznu se do ruky. To žada se potom husto operáciu, dokež vopško odža si ľudžo arterie, suche žive a nerve v ruce. Väčšina potrechených sú žone. Lekario rádža avokádu nic v ruce rozkráč, ale na desce a vatku počku najlepe ze žicu v úzbienič a nic s nožom.
0: Oj, abo stano máče tý šteku rukajcu, kajž máš, když si tuto kajn austere menuješ, sám si vyšte to, Milano. Ty si austere oči náš s nemenčam. Utone Jack, Milano, krutko po bedeku na dživeče.

0: Jana Budziewiczich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Milan Grojlich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 15. augusta na týdžen jej zaurija. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanierovač. Zdobo maja so vauki na zaunach zúporedžeč. V svojbnym púlu cedža dvožky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. Zajšvých letach je miesto Vojarec s pomocu penes za struktúrnu zmienu, hižo jace hač 24 miliónu euro do kupiele investovalo, mes druhým za energetické zanierovanie. V Popice nad Spreviu přebyvá od čeroša 14 dětí ve srbským proznickým kempe. V lesnym šulským domě cedža hač do piatka s nimi várič, s dobom plánuja filmové večer, lievové vojen a vopytaja srbský šulský muzej v Stroži a budijský srbský dom. Tomarstvo lesných šulských domov v budijským okresu tute srbsko-rečne lievo za mačano-rečne a srbse vukniace dětí lieca prenikroč zariaduje. Niedže podra 10 opetovariu bieše konc týdženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před postalietami bychu vesnenio po liečesatkách přestavky prvný vesný svedžen organizovali. Čera poponiu mejachu kultúrny program, v kotrymž zladovachu na započatky NDR-ským času. Zdobom zariovachu dječi a skupina Line Dance rejovarku ze Smerčaceje. V Radvorju je Možina svoj 5. barový festival vuhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týdženia vuklinča Radvorju s hudžbným doponjom s krošťanskými dujarjemi, nimo toho mejachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie křižarjo k lietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie srbského rozvosa organizatorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Drbia pak srbse moc, dokelž bude putnikovanie ryze srbské reči. Hač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu k lietu od prinieje do 8. meje přivozme. Za to vulieža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovies čekiš na makrače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zaso veľa slunca a sucho, večer snáč lokálne nevedra, cíceči do 32 stopňov.
3: Ešte s nami již oslyšeli, je sa na křižovaništu Zecach nezbožo stavo. Kak je tam aktuálny stav, hač môžete tam tole přivšim hišče s autom nimo, abo nic to vám dotanem žu prajč, jeli abo učeš dostanú nové dalšie informácie, vás vizo nedom informujú. Hovak, naši končinia šo svobodné a tiež žane vyskače při pučach.
1: Srbský rozvoz.
3: Nedom 4 menšiny, pana Budževičich, podáme sa do posledné pol hodinky za dženca s Denisom Venclom.

Aj hunie, sme slyšeli vo idei serbskeje svobodneje šule, štož chce svoje dječo za šulske leto 2027-2028 na serbskej zakvarni šuli Michal Hornik v Voklecach Přizevič má možnosť sriedu 12. augusta od rana na Podževečich, hač do 2. maj je Přizevič tam v Voklecach sekretariáče. Dalša možnosť bude potom štvrtk za týždeň. Ale dalsze pokywy mam nie tylko za was. Wostaniemy nadam przy przyzywieniu. Serbska dekanatna modzina je tyś leca na zroman wulet przeproszena, tym budzie niecie lucina to septembra. Przyzywicz za to mieli so zajmce jeszcze dżęca online. Link namakacze na internetnej stronie katolickiego posła. Serbske muzeju budyčenje poskyča juce od doponja džesačich do napojedny poznínsky poskytk zašklinčne molovanie. Krok po kroku navožuja tam vosebitu umielsku techniku, tak se nastanje na šklince potom hotová molovanka. Džiči od 7 let moža so za to išče Přizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Lečo svunco party, reka juce Sarmskim šulskim muzeju Stroži. Poslední prozinský poskyto tam je, to u mňa od doponja česači, hač do poponja cioch, ponže tam vo partie a šokovo vokovo. Proša vo přizivenje, miestna sú na 8 džiči vobmezované. Šice vúčorio, kubvario a tež nedeši a přichodní pedagogojo sú juce večer šesčich na Božum šu dorožanta prošení. Potem sčeluje tam rozmova na zároče. A štúj sa za archeológiu zajmuje. Môže juce večer kamienčanským elementáriu, po takým tam zapadno-úžijským muzeu. Nimo poladač tam punže od večera 7. vo studniu Gestevec. Archeológa je z krajného záriada za archeológiu, pritom ujasnitaj, što tuta namakanka vo času pred nieže 3500 letami přeradža. A kino pod tvojim nebjom zmeja sredu večer za sočornem komcu. Večer dževečich pokazuje tam Steckelfisch Fiasko. To je nové Eberhofer krimi, kýž tie šakle sredu večer, respektíve štvrtk potom do kina přinče.

0: nabožne słowo.
1: Dobom nie se jeszcze derje na wone swunczny dzień, jako sem so z pestowarskimi dziećimi do bliższej w okoliny podała. Wukodziowanie wokół lisnego hata byše runie to prawe za odpinanie a odpoczowanie. W obkiedźbowachmy, jak so swietło swunczných prów tu a tam przeštomy wama, na čistu wodu pada, kotra so zwaha od lohkoho vicika pohibuje. Miestem, zo vobdživam z čiha tute krásne přírodne dživadzelenie, vova jedna holčka z napšečivného příprioha, pojče raz spiešne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu, a prúji so po vode pohibuja. To drbiče vidieč. Votut tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúvava, so ona k nám ročí. Zdá pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivou na živenie, na svet, na vieru. Mnoho prúho vama so z jednoho svetva, ríka v spive, kotre šedito Trautwein ze švedčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúho vama so z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je v obdživač. Raz svetva na vode mi pokazuje, Boža ľubošť a přítomnošť slikaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyšťace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dječimi.
2: To praji Klaudia Hedušce na sore, dženzišim nábožným slovie, nadavku a zamojitošti pačanskej vosady. A s tým je, cí menšiny, dočivečich.

0: Základní šuli krabat Jan Šojcach, kde je se kapacite rozširíš. Přijde na jo, až tam bylo více úkniků. V slednom šulském liše je tam dobro máte 200 žasech žíši do šule živo. Už i toho je na blízkém někajšném letanišču ve Trecach plánované nové industriové park. Pícajnský amt, s tým lice, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedlíš, a také potřebáš šulské místo za svoje žíši. Južovoni jsou ve Pícajnském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom té šule, kde se přetváříš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve příchoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Južové přijdujícím liše s takým ve šulském liše 2728, kde je všechno bežketové, to grono je od stvarenia kubvajnského kampusa. Stefanie Krautzowitz, WWC.
1: Zastojnstva jsou odpovědné plánovania dona dauka dali. Kosty budou že dogromade 5 000 euro. Rozsužíš budu to v přijdujícím posiedzeniu amtského úberka v Pícniu v augustě. Na samském termíně, kde namykáš přechodné rozvězání za rozčecu potřebu Jančojskej šule, což nastupa město. Jedna idea je byla, a šula může také užiš špy v susednem domě generáciu. To pak jo amtský úberk sledný raz vytpokazal. Nento prezentíruju přegled, co ty šaké varianty mogu plašiš Pícajnský amt. To grono

0: teke wird konteneru satu šulju. Vatsi by mysel amt přetvaríš dom generáciu.
1: Jo, kak pejže dali v Janšojskej šuli, to zgenieš za týždeň v našom programie.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastov.
1: Feriový program se zase zachopil, gotujeme tento žen dále s našimi zvěrecimi čojenkami. Kokot a kacka dundajú tie žince groma, že posvieše. Myšašo se to predstavíš, ľužiši?
2: Kokot spíva. Také gašto pičku živno uglidajo, vierno pak jo až dundatý kokot a kecka gromaže pesvieše, dokulastý přijašela. To se vie, až lúže tomu spaživnému porikoju se živajú.
3: Njok, až lúže se nama usmieju, jano dokulaš nja mygu se predstajíš, až mygu ja byš tvoj přijašelky kriky.
4: My to nemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta môj kraj, v ktorým šio lúžom všo jadno, kaký porek smej.
3: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
4: Jaga som tvoja přijašelka, kokot.
3: Kikriki!
2: Droga jo bywa daloka a obšiežna. Nijo gazeušem tak laško namakaš kraj, v ketarem sebi lúže gubu ve drugich netergaju, a žoš mežo kúžde pe svojim živy byš. Skencne pak ste přijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vedňo a v noce slipa šma.
4: Co ga jo sa ve vašej sestavo, až jeho tak šma?
5: Velika njeglka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na njebjo veci ne pokazujo.
3: Bikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš? Až jo ne trebašo, co?
5: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosą, ha?
5: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma takie gotował?
4: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šoju spivaš. A což neby věril, gaž to neby vížil se svojima vodcima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja. Zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne lúbie zespania.

Základní šuli krabat Janšojcach, kde se kapacite rozširíš. Přijíce na jo, až tam bylo více úkniků. V slednom šulském liše jo tam dogron máte 200 až zásež žíši do šulech živo. Uši toho jo na blízkém někajšném letanišču ve Drecach plánované nové industriové park. Pícajnský amt, s tým líce, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedlíš, a také Petr Rebáš šulské miestno za svoje žiči. Južo oni sú ve Pícenském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom tej šule, dej se přetváriš. Chrom nemogu až do nenta topíš, ve přichože, dej jen pak užiš mec přes celé leto. Južo ve přírucem

0: Kollektiv za serbsku kulturu a umělstvo, kolektiv Vakuum svěží tentožin svojo 5-letné obstáše. Co mi věříš, kdo jsou cvonky kolektiva a co kšeje s kolektivom dojšpíš, abo co jsou s náš už dojšpíli v těch 5 letech? Luka Lietko je cvonk kolektiva a jogo mám nyní při telefoně. Dobrý den, Luka.
1: Vítej, Anja.
0: Co jste kšili před 5 letami snaž zmíníš na pelu serbské kultury? Dla cogo jste kolektiv zavožili?
1: Tak jsem já to rozměl a jak já to teď až do žínce z něho cujem, já až Vakuum dej napšadu pouníš jeden Vakuum, ako jsme vyžili a o tam snaž ještě vyžíme v serbském svěše, že Vakuum subkultury, alternativní kultury, queer-feministické kultury, to jsou byly naše témy a to teď dále bůžo žil našich témů za příchod Vakuuma.
0: A co tam konkrétně, co šo dojšpíš?
1: Naja, to je poprvé všechny přašeně. Až dajú jedno miestno za ľuže ako sú serbské, alebo majú zájem na serbských témach, kde serbskú rec na uknúšť napríklad, ale ja mogu sa tak dary identificírovať, alebo ja no identificírovať ze svejsnej kultúru napríklad, alebo ze tradícii. Jo, dla nás dajú také šaké tradície miasta, ale eben pičku druge. A za mňa Vesobinský musím ja groniš, to nie stoj všetci v konflikte, až dajú také subkulturelné serstvo a také skedej tradicionelné serstvo. Stej to popša podobnej vieca, ja no v drugom zmysle, ale za mňa je to na kúšte potrebné, až dajú také jednu subkultúru a až dajú také jeden umielský, serský rúm a tak dále. Dokoláž to je tak, abo tak skedej môj sviet. A za mňa je to vegen rednia až přes Vakuum, nemusím sa rozsúžiť.
0: Co jo napríklad subkultúra? Máme tam jeden príklad.
1: Ne, subkultúra môže byť vegen veľa. Ja by kroniu to je všetko, ako že pičku přešivo mainstreamujú. Also ako jo pičku hinakš ako ten standard znáš v jednom svieže, v jednej kultúre. Napríklad jedna veľká subkultúra, ako v veľých kultúrach dajú jo punk. Ta punk-subkultura, zes muziku, zes jadnejo uvěstejo nastajenju živinja a tak dále. A zes Vakuumom jsme také južo, například punk zpivo nagrali v projekte zes valizskými muzikárami. Jo, to je náš jeden příklad.
0: Kto slúša ku kolektivu ještě šikne mode umělce, abo?
1: Tak by já to gronio. Also my šikne jsme někak aktivně zes kulturelnými, abo kreativnými, abo také umělskými projektami. Ja neviem, kde sa to kúštne, alebo kúštne sa ako umielcovka definírujú, ale zavieš, že také všaké umielcovky sú pedla.
0: A vy napríklad, co vy na tom pelu gotujúš? Ja no jeden krotký príklad.
1: Also ja v Vesobinský žijem s filmom, s fotografiou, také raz s grafiku, alebo gotujem také raz napríklad performances, to mieni ústupy. Ja som na Taškovej svajšbie Vakuuma, letos sa jeden serbský drag ústupnil.
0: Co ja by jeden výražk v těch 5 letech. Mogu se představit, až jo ta taško a svajžba jeden výražk byl, abo?
1: Jo, napřádu myslím se, až jo to tak. Doch, z tega už byly 2 taškové svajžby. Za mě musím groniš ta prétna, jo byla ta nejrétnejša, dokudáž tam mě ještě super nové všechno bylo. A ten věcor je napřádu byl vegin rétně. Tam jo bylo einfach což až dajú sa to serbské, nejak přece groniš to serbské, dokoláž co to jo, ne? Ale až dajú sa za mňa mojo serbské živinie, der je zväzaš s témami chujenosti. Sú to také témy, ako majú za vieššie jedné vieste zväzanie, ako dajú ľuže, ako sa s objevami vecema identificírujú. A je bo jedno je vegin rednie, tam vyžeš, až nemusí to byť problematický, až môže to byť vegin ľaško, až môže to byť redna vec.
0: Luka, Jano, krotko, kak co šo nento svěšiš, ten jubileum a na co můžeme se jaseliš? Na které přijduce event?
1: Also Burstag můžeme svěšiš celo s mírom, z saunu a muziku v Zagrože. To můžu zavěšit věgin rejetný svěžin. A jeden event, na kterýž můžeme se jaseliš, je na kůštopad naša přijduce ústajenca. Takže můžu podstupím je v Kunstverein Kunsthaus Potsdam podstupím. A ta buža se zachopi 6 a 20. septembra, tam jo venisaža. My bužame tam ustajíš, kromaže s kolektívom NSK Nojozorbyša kunst, a tam budú šaké vece vyžeš. Skoro kúšta vesoba ved vakuuma, k tomu nieco přidajo, ja myslím sa až ved NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou tam vyžeš. Ved fotografie, až to mylastvie, až to drastvo, a tam napšodu viele pedla buža.
0: Na to sa jazolíme a pen žilcime nadajde viele úspecha a viele miasta na nento přitom svešeniu vašoho jubilia 5 let kolektív Vakuum sveše nento sobedu a při telefóne jo byl cvonk Luka Lietko. Učobne žijek za te informácie, Luka.
1: Učobne žijek a rejtne žijek.

Predzajčna nímska identita bužo víče planas tema kníh ves titelom Die DNA des Ostens stoje ves režišču Miazodrugim, přes kulturne magazín viežo vás víče Diana Šejcová. A ja mám jano ešte cáse s vami rožognováš, ja som Anja Kochec-Švácová, menšas spädobne a úspiešne týžen.

0: HBB Serski program. Serski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
1: Posledný týždeň prázdninou je so dženca zájú. Šulaky a šulery chcieťa si tutun zaviesť, če hište raz tak pravie ľubič dač, pred hač naúročí sa so zaso šulský stres. A ničo so lepie k tomu neodží, hač se pri ličných temperatúrach s přečelemi kvôdne napoj zesvodžič dač a trošku volejbul rač. Unie to činí so runie roženče. Vítajte, tu je Radio Zatkula.
3: Zatkula.
1: Zatkula.
4: Môj start do týždňa.
5: Ach, Kala. Što máš tydžen sa očo všetí, Johnny? Tydžen sa je pondělá. To dala vizu jenoš.
6: Zatkula, bitch.

0: pessoas têm cara de mojoca, pirâmide, chinesos, zomojumbojões,
1: ok. Zapisante.
2: Jeg liker, at der er dårlig, du, der er meget styr i hende. Og der ved han ikke, at børn var nær.
3: Z Česo tež hižo junu prašeli, što su poprawom najwoblubowaniše epy. Za to dała tak mienowana Gym Studia. Tuta rozestaja so z tym, jak ważne są wszelakore epy młodostnym jest 12 do 19 lat. A tam leží WhatsApp s veľkým odstavkom prietku, sčiované od Instagrama a Snapchata. A hač upadá to pola serbské môžiny rúne, tak je so náš Franz prašal a je so to la konstitúdňa s mikrofónom na púč podal a so serbskú môžinu oprašal, ktorú app na kúždy pad treba
4: ja. Ja prajem závod nabíš to po Instagram, za berúšilúša najúšša jara vôsluja a von trebíš ti no malku motiváciu, a to šlu šafneš, aj to ja prajem Instagram.
5: WhatsApp, tako še ja tam 10 minuti mi pisam. Najhore bi zame bo, da spostam moja foto-app zubja, tako što tam moje najvažnejše dopomnenki a také te važne vici, kato si ja rade skvaduju horka.
4: WhatsApp, tako što tam moje co kontakte a přes to buch to zlibo, da ja ne buch te ponja cvil.
5: Spotify, ja nem, že bez YouTube živa buč.
4: Ta najhorše bo wirklich telefon moja prajo. Okay, ich telefoniere mal, ich schätze Dobby.

Aj pozadku náš Franc Unie přichodnú rútu turnierie Pšipovieži. Unie sme slyšeli o Barom Festivalu, to by po takým party, kotraž je so kunstyženia Radvory odmiva. Sezona vesných partiov tapak nie je s tým dávno ište zakončená. Za přichodný týždeň po takým 21. do 23. augusta odmiva so Komoru je napríklad ďalšia taká feta. Komorovská možina chce s vami miestem znatú Hutová Nights Party v Osviečič. Piatka sobotu, so tam hisuje. Sobotu samo na dvima jivišťom aj. Jednu mainstage a jeden technofloor z mea. Ericsson, Kleptograf a Hangover Crew stia napríklad za DJ-ovým pultom. A nežilu potom je svojbne popoudne oplánované z gulašovej kanonu postkytkami za dječi a tež malým programom možiny. A my nebychme zadkula byli, když nebychme tu dženca měli tikety za vás, po taky můžete dženca bio usuvania tu kartky za tuto konstitučenia dobyč. Druhý hodince potom, malý challenge, tu roženče, štůjšce po takým do Komorova na Hutová Nights Party, tu nech potom ráde sobu činí asi, hoj, snano z trošku s božom kartce za Hutová Nights z dobyče.

0: Aj keď som to išiel viacero razy naspomnil, je to ženca posledná stácia našej letušie beach volleyballovej túry. To veka, příchodný týden je již tak daleko, my podáme se do Miločíc, pondělí 17. augusta, převedeme kež každé leto na finále, a to tamnější jichanské haly na Bobcats dvorě. Tola, što jsou třeba umenění, co můžete se na tutém finálu přizovit, abo se za tutém finále přizovit, a od dvě je start přizovení po takým kečbu. Připosluchač, Sprinja, vyšče so dobili z najmenša junu na jednej z našich stácií Obželič a Soburač, tam líčite mieno vašeho mústva, my sme potajkým každý týždeň miena mústvo dokumentovali a môžeme to tak rec přeprúvovať. Z druhá, Sio Rajerio abo Ci Rajerky z vašeho mústva dobia serbsce moc. Z ceča, každý Rajer vašeho mústva má nad 14 letami byť. A štvrtý dobk, každé mústvo dobí z najmenša jednu holcu abo ženu mústvie mieč. Podajkým, to sú tie 4 fakty, to môžete tiež na Instagrame, na našej strane ešte raz všetko si vomere obladať, jeli by to netko přespiešne. Od dženca džesačich podajkým direktne po našim vúsovaniu a tiež potom zo jeso naše vúbiedžovanie tu roženče zakončivo, môžete sa potom šízeviť. A to jenož přes mailku na zadkula@mdr.de. A nezabudte nám vizo napísať vaše mieno toho mústva, kajž tiež návodu mústva a jeho kontaktové dáte. A to je tiež novoska lieca, napísajte nám prošu ci hesva k vašemu týmu. Potekým, aj my chceme celé jednore vidieť, potom tiež za moderácie z vodkesče, kaké konstelácia vašeho mústva so namakáva, kakústos na noraje, če volejbúl a dže všetko so obželíčené, hač tiež na druhých turnierách, takzo máme tam celé jednore nekotre fakty, to je tiež za druhých zaujímavé. A potom prenie 20 mústvo, ktoréž so přizeví a všetké umenenia spielni smieso na turnire v Obželič. Tuž veľa úspecha vám při přizeveniu.
1: Jakože slunčne prú, kotruž čuju, když ja ráno vodu ču. Začúvam všetnú radosť Boža a tiež nádžiju. Emócie každú tež jeďu, so za nimi veš jednem dňu. Dokež hore.

boli. Kažbo Bože boli. Spivahu a čivahu rušku, že stavim boli. Spokojeni ľuďo, pokrajenie buďo. To mi zna a to mi zna nešuďom. To mi zna je jenož tam, kde šastajne přebyvam. Naše lese, naše hojna, našu rolu vovstaram. Slunca skáča a soku a džuvam, džuvam vovstanie. Znáno mača, džedom voku, svoj bešitko vovstanie. Na rodnom našem statoku, z vutroby on ľubuju. Skiča moje svoj bezkou statok generáciu. Tule statok zboža sa i cibi tu ze sviru. Kupo svojich vodcov aj džony šmoci stavach sú. Čišinský je spivou, kvalešie si kraj. Nespoci je dživou, statok buďže raj. Haj do nišem nemoce, cieča či on zač. Přikranu sa noce.

Gdańsku idylu. Boži se vůjky ší, náhravnice navala se, nepytá jak kaolín, ale brune zlato, spí hubokové podzimňu. Cečivé jsou oči, cudzo chceme našu brunicu. Tola to nej možno, tam stejí tola statok. Skupci je to šojina, hej domy znamas jatok. Vůjky pak či pěněz, ach jana noa věz.

0: așezat cula.
1: Niedźe tysac pěć stow opytowarjow bě kónc tydźenja na wjesnym swjedźenju Sernjanach. Tam swjedźachu mały jubilej, před 50 letami běchu wjesnjenjo poli dźesatkach přestawki prěni wjesny swjedźeń organizowali. Niedźelu popołdnju mějachu kulturny program, kotrymž zladowachu na započatki NDR-skim času. Z dobom zarejowachu dźěći a skupina Line Dance rejowarkow ze Smerdźaceje. Radworju je modžina svój 5. barowy festival uotowała, tam witachu sobotu niedźe 350 ludzi, kunst tydźenja wuklinčał Radworju z hudźbnym dopodnjom z kruščanskimi dujerjemi. Mimo to miachu šelake poskytki za dźěći. Łužisku kupiel we Wojerecach sobotu za tydźenje zaurija. Kajž jednače kupiele prajich chcedźa tam jednu ze saunu ponowić, z dobomaja so wałki saunach zuporjedźeć. Svojbnym pulu chcedźa dłužki reparować a tež silikonowe fugi wobnowić. W zajšłych letach je miesto Wojerecy z pomocu pieniędz za strukturnu zmienu hižo viace hač 24 milionów do kupiele investovało, miestru im za energetiske zanirowanie. Nowa šulska viednica serbskie zakładnie šule Kosčicach je Hanka Vočerjowa. 35-letna Kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta, z tym zakonči so 5-letna doba zastupnictwa šule přez direktorov druhých serbskich zakładnych šulu. Kež krajny zariad za šule a kubvanie dale zdzieli, niestli za zakładnie šuli Budyšinje a Ralbicach upisanske procedurie hišče zakončene, tohodla přepoda krajny zariad překodnie narovky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovej a Budyšinje Aleksandre Vauđe. Strotnický zariad Zorjelského okresa varnuje před kupaniom Kvitanečanským spiatym jezoru. Příčina je silné rozmnoženie mudrych algů. Kajž zariad zdzieli, sú při kontroli s dobom zvěščili, zo je voda tu chvíľu chytro mutná, tež budeským spiatym jezoru maja dále čeže s mudrymi mokrycami. Tam bychu hižo před niekotrymi tydženiemi varnovali, kontakt s jedojtymi algami môže šelake strotnické čeže zavinovač.
0: Zadkula.
2: Zeus, Zeus, Zeus. Každú pondelu.

0: Sme počas docpeli, prvnia hodina našeho dvúhodinského usúvania jeso hižo minová a s tým sa tiež náš volejbalový turnier rožinče dále a bole ke konci kýla. Horcu fázu tu viezo tiež nás čelaku doživiče slubiené. Chceme pak sa tiež s tamným športom zabírač a ešte raz dopredka zladovač na příchodnú pondelu. To, što ješ na každý plat v ostanie, je super hudžba. Klaudius so prošu jara.
1: Druhá hodina potekým tiež dále feci hudžba. Veselí cmeče so na prošuče skupiny Nové doby.
2: Je šabam ve bojorovské holi, pozubí so ty. Utroba mě bolí, já so dženca ještě prašam.
1: Depeche Mode maja za vás spiel Strange Love. Dež rok máme spřijotované spiel Numb, slyšíče od skupiny Linkin Park. Nitko smieče so pak najprve veselíč na Andreju Špítankovú. Ona má spiel Tu iš kroč za vás. Viele vesela.
3: Zadkula.
4: Šantána je vo studve.

Sekulár. Jaz smo so zabirali skupaj in so, netko poradame Morec na puče. Kolesovarski šport, tun doživi dočasne oživenje, Morec pravi revival. Pola amatero, respektivne hobijovih kolesovarjev na jedni stronje, a to tež pri temperaturah okolo 35 stopnjov. Ale vizo tež pola profijo, tak tež včera napríklad žone Tour de France 5, kiž so z 9. etapu nice zakonči. 5. edícia ženskej Tour de France to bie a druhý raz zamo nižo zimianka Demi Vollering uviedžovanie dobyč. 8 sekundov předskoka mieše do posledného bieha na poľskú kolesovarku Kaziu neviadomu, ale po niečo 100 kilometrách a 2100 vysokostných metrách so Vollering suverénne přesadží. Dobrý úspech z nemského vida poradí so Antoni Niedermayerec, 4. miestno dohromady a biele triko, potakým najlepšia moda kolesovarka, šako by to je debí. Hoj, na každopád nádia za příchod, si ja myslu, z nemského vida.

Lada načasnik je krótko ponad po 10 hižo potekim naše usuvanie tekila so ke konci tež náš turnier vizo tu roženče so ke konci kila a ja poladam tu skrótka na plan s mým miestom hižo po finálu potekim, hoj, horca fáza beží, finále so blíži Pivo Elita, Dživa Miešenca, to je prvý meč a Janželk, vysoko 4, přečivo MK, Miločícam, to je druhý meč v pofinálu, potom v finálu chceme so trošku blíže volejbuli venovať. Netko ešte raz posledná pokazka na přizevenie za náš finále, ja viem, to sme ižo mieli, ale to nemôž husto dosť rec, šako so potom tiež prečo vysvetovice opak činia a mústva so potom odpovedne merzaja, so snáč nejsú přizevení. Ale hej, vážne je, zoso všice na tej regule Džerža, dokež máme po zúčenom vášňu poprom všetko viac přizeveniu, hač mústvo, kýž môža potom na koncu sobou hač, čo sú 20 či maximálne, potek im skrenia drbiče, abo če drbeli so z najmenšia junu na jednej z našich stácií v biehu beachvolleybalovej túre Vopčelič a sobou hač, tam ničí to mieno, s ktorým če so odpovedne na tej stácii přizevili. Cio rajero, abo ci rajerky z vašom ústva doba serbsce moc, kužde rajer dobi z najmenša 14 let, stary abo stará byč, kužda rajerka, a kužde mústvo dobi z najmenša jednu holcu, respektívne žonu mústve mieč, a hoj, od dženca džesačich potajkým, hoj za 20 menšinu nekak, smieče so potom přizevič, tam tež vám doporuču spíšne byč, dokež, hoj, tam zdieľa o sekunde, že potom štú smies oborač a štú nic, nám napísač mailku Jano Štoliči na zadkula@mdr.de a nic zabuč vizo to mieno toho mústva napísač, kaž tež návodu a jeho kontaktové dáte a ta novoska je tež nám na kúžde pác najmenša cí hesva k vašemu týme napísač, aj my chceme vidieť, čo zvodkešče, što šče snáno, kakšče so namakali, kaké konstelácia nastáva, kakú sto raječe a že to potekím informácie za nás a potom kaž prejene prinie 20 mústvo, ktorež so přizeví a šitke umenenia spielni, šitke umenenia, to je vážne, smie so na turniere Vopčelič, tu iš vám veľa úspecha a to tež hižo pokazka za příchodný týden, tam je potom start hižo na po 6, tak so dobíče 17 hodín hižo namiestne byč a so přizevíč, tež to jara vážne, zosče s dybkom 5 v Miločicách a na po 6 potom na Rajnišťu stejče, dokež tež tam, ešte tam še pozže, hoj, to je potom, ešte sami vina, potom môže so tež diskvalifikovať.

Poradzeny nauród do druhej ligi za energiu kočebus do čera popodniu bie, a to samo z porciu nostalgie. Užičenio sú přečivo Hannover 690 z C1 dobili. Přitom techniste šitko tak prawie nebiežeše, do zavizdania najprede komunikácia súdnikov nefungovaše, do druhého počasa potom tež ešte milina štadion neupadne. To kuriózne, hižo 1997 by při postupnej rie přečivo Hannoverej kočebusu milina upadnova, a tež tedy dobil energia. Športovie postará sa tunkroč předovšim tolkaj cigerči vo úspiešný návrot, rek loňče je postupne sezóny trechy dvojce, ale znano samo hišče väčší rek na stronie energie kočebus by ich nový brotar, Marcel Lotka, kýž je šo džaržav, štož by k džarženiu a samo hišče nekotre přidatne bude, kotrež je nož na dobrým dňu džaržiš. Po 12 letách je kočebus po takým zaso druhej zviazkovej líze a štartuje direktne s ciomi dupkami. Bez dupka, ale za to s ciomi přečujnými vrotami zahají sa miestom Reina doma za drežďanských Dynamovcov, a to v Nürnbergu.

Hi Rucho, du Rožence live na šulky finále mestom Hižo beží, potaj kým Tonija Kila so ke konci a šice sú sa tu při Bieskovom Rajničču aj zestupali asi tutu na piaturu v obladaja a nastupia pivo Elita přečivo Janžel Kusoko 4 skrutka za tiež našich připosluchárov a tiež za všich tých, kýž tu ste a snáč Rajakova Rajarev na Rajničču neznaja, po pivo Elita ste na Rajničču Frederik a Česčan Langa, Melina Riedl, Fatima Maro Moradi, to je náš Franskus Božine napísal, Henrik Dreyer a Phil Bulank, Janžel Kvysoko 4, to je mústvo okolo Eliasa Komora, Matej Kobor, Ksenia Koborec, Koborec Nan, a to piato, to ešte sa oprašeč, to sme tiež typovali, to tiež jeden Kobor, ale to sa nikdy nezmyslí, spolne bajne. Šajne, na kúžde pát Jara na piata rá, 8-7 ste tu hunie za pivo Elitu, nadpie Matej Kobora, Jara silne, ale tiež přiúzate, ďalšie silne nadpie. Vopravdže sreč bloka preky do pola potajkým dževetcidom. My rajme tu netko hač do jednače, dvojce hač do jednače, jeli je potom nerozsudne, potom so jeden cejči raz hač do jednače raje. Pri nás hačba pak so tu netko k konci kila Matejkova s dalším nadbiehom. Dobie lob, Jara klevo, ale Jara silne skočene. Přiúzate netko pivo Elita, Jara silne Božiu, 6 blok, nuc, potajkým netko, sačbo dobk za pivo Elitu. Tež vysoký nivou zase tu poušit koně, celý turnier hižo, kde jsme to zúčení. Nadávok přiúzate, přistajené, ale nic dere doš, tak za nebe nadpě možné, nadpě pivo Elita do Saka a potom won. Jesač, 8, Janžel Kusoko 4, šitko ještě nucka, Koborec Nan, netko s nadávkom. Dosredža, přiúzate, ale aj, nic tere doš, přiúzate, Jesač, Dževeč. Koborec Nan, ďalší pospět. Krutky, Jara Krutky, oh, topa deký. Prena sáčba, prený dybk, prený hulký dybk za pivo Elitu. My džeme do hučby a potom zase ručo tušin džeme k druhej sáčbě našeho hulkofinála.

0: kaj naš finale dženstniše stacije roženče tun beži, dale jara vuhu na nara. Všimli ste netko tu išče raz Linus Reho, zastupovací šéf Možinského kluba, tu roženče, že vás vulgi kompliment za organizáciu dženca, tu opravdu šitko dere bežavo a tiež to ľudí tu všetko išče je. Potekim vulgi kompliment a ty chceš skotka išče raz vabiť za jeden ďalší event, kýž roženče, hej, buďže leca?
1: Мы мамо джучалац то восмо по нас тен волейбол турнир засе на двех полах а уж радуше витани мы можете сейчас по ла МК Рожан по Инстаграм по наш аккаунт Абшизович а же восмо рад то джа то а потом же те вечер на автор шоу с диджеем а уж радуше витани
0: потаким ты что будет завеще реальный ивент ту роженче на самсне местне але нитко Naše vúsovanie sú všako ke konci kila a tiež v finále tu chceme poľadať na Rajniččo. Tu stejnetko Rúnia Šsromci za Janžel Kvysoko 4 potekým. Tu upada za tým, zo unžeme do rozsudne Cečie Sáčby Ksenia Kovorec s nádavkom. Všiúzate od jedného z langec bratro, dáloký búl do Rožka. Kovorec nám přistají, další Kovo nadpěl do bloka a záde do svojského Rajnišča pod takým 7-4. Hej, měl se rekvo pivo elita, to je mužstvo, kýž obstě z Rajarjo a Rajarko z Budešina a pod takým tež potom Langec Bratraj, kotraž stají z Vralbíc. Elias Koma přistají, silný nadpěl, přiuzate ale on pod takým 8-4. Za Janžek Vysoko 4. Elias Komotunie, ja neviem, keľko stáciu tu ten bič toho ižo dobil. Stajne nekaké nejnejšie meno s mústvom, ale aj jeden z sobou najlepších rájorov tu polu. Ale Pio Elita, to je tiež netko tu druhej sáčbe. Vojuja 5-8. Dobre nádavok, přijúzate od Eliasa Komora. Matej Kober s Lopom přiúzate pak. Zaso nadparia. Koberec nám přistají. Matej Kober do Rožka pak zaso přiúzate. Silne skočené. Elias Kober smie přiúzač. Přistajené. A to by pospět tak rec malo Lopa, ale tun by překrutky do svojského pola padnou. 8-6. Potekým snáno tla. Žána cejča rozsudná sáčba. Přistajené Matej Kober s nadpěhom, silne přiúzate direktne s druhým kontaktom preky, další pospět tam a sem trošku, přísaku, netko zase kontrolované, nie, nic, dere, dosť přistajené, 7-8. Tu by raz předskok 5-6 dybko za Janžek Vysoko 4, ale netko jednošíště jeden dybk. Zase přiúzate. Kuborec nám přistaj. Dost ryža, češko, ale dere přiúzate. Záde do Rožka, znova přistajené a do bloka, ale potom do Rajnišča, abo do na stranu přečivníka, tak zostej 9-7. Kunstu tie sáčby chceme live na štelaku mieč. Upada za tým, zo nemžeme bohužel do večera tu live mieč, to budete potom šitko na Instagramie zonič. Přistajne, ale direktne priky. Phil Bulang přiúzal, jeden z langec bratru priky. Aj to netko trošku tam a sem veľa hajku sektiste. Značte trošku napiači tu rajario a rajaki 10-7 netko po takým sáčbou dybk za Janželk Vysoko 4. Koborec nan s nadavkom. Viste bůl, ale tohle Češko. Silný nadběh, aj jara silný nadběh, jedno z langec bratru, bodajče tyho já nemůžu správně prajné rozeznávat. Ale opravdu silný nadběh, Elias Koma nemo přiúzač. Tak, zhodže tu dále. Koborec nám přijúza, Ksenia Koborec přistají, nadpěl, silný nadpěl a s tým je to vůhunanie sáčbomaj, abo aj jeden k jeden po sáčbách stejí, stronie sú ešte raz zmenité a potom že do rozsudné cečie sáčby, to je tiež netko dybk, na kotrým, čo ja s vami rozžonujú, Čeho vám ešte riano večer, šim tu namiestne roženče ešte veľa vesela, kež prajene tu je netko ešte trošku, hej, morec aftershow party, vostajte rádi ešte tu, piča tu ešte dosť je, a potom na Instagrame šice, kýž nie sú tu, vyzorniče tam vizo, štuje sa tu dženca přesadžiu, myslíče na přizovenie za náš vôľký finále, přichodne tu džen mimo čicach, vo džesačich přizovenie beží, a hej. To by z mojej strony útromný džak na roženčanskú modinu a tež hej, na ľudí tu zväzky, kýž sú tu všetci přišli. Jara, riana stácia ženca byla. My vidíme a slyšíme so příchodnú pondelu. Miečte so rejne. Čau. Zadkula.
2: Sa tež vôkam ľubí.